0: Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Posloucháte další vydání našeho magazínu Dráťák. U mikrofonu je Pavla Rašnerová. Dnes se podíváme do Českého centra ve Vídni. Jeho ředitel Ondřej Černý je v čele instituce už více než 2 roky. A za tu dobu se centrum výrazně zapojilo do kulturního dění nejen ve Vídni, ale i v dalších částech Rakouska. Mluvit budeme o relativně novém působišti, spolupráci s rakouskými institucemi, české kultuře i o vztazích s krajanskou komunitou. Jak by tento čas Ondřej Černý sám definoval? Přeji vám příjemný poslech.
1: Jednoznačně pozitivně. Je to vzrušující kreativní práce, mnohá setkání s mnoha chytrými lidmi, skvělá spolupráce s naší ambasádou, krásná Vídeň, úžasné treky v rakouských horách, no co víc si člověk může přát.
0: České centrum po 30 letech v Herngase vstoupilo do nové etapy. Změna prostoru ale znamenala také změnu způsobu, jakým chce v rakouském prostředí působit. A právě na to navazuje i jeho současná programová strategie.
1: Je to 30 let skutečně svým způsobem velkolepé práce, která se tam odvedla pro česko-rakouské kulturní vztahy. Ty úžasné devadesátky, kdy jsme skutečně i právě v Herngase představovali rakouskému publiku literaturu, české výtvarné umění, pořádali se tam různé debaty a tak dále. To všechno jsou věci, které myslím si, že silně vstoupily do, řekněme, dějin těch česko-rakouských kulturních vztahů. Jinými slovy, ta Herngase je pro mě vlastně kapitola, která je strašně silná. To, že skončila, nepovažuji já osobně za nějaký negativní moment. Myslím si, že po těch 30 letech se to poslání naplnilo a také on se změnil trošku koncept a ten narativ té kulturní diplomacie. Já ostatně dlouhodobě nejsem velkým příznivcem toho, aby ty kulturní instituty a česká centra měly vlastní prostory při tom, jak ve skromných podmínkách fungují. Protože v okamžiku, kdy máte vlastní prostor, musíte se o něj starat, a to samozřejmě potom hrajete roli i domovníka a údržbáře, musíte ho programovat. A vlastně máte méně času a méně peněz na to, abyste rozvíjeli ty partnerské vztahy. To znamená vztahy s institucemi kulturními v té zemi. To znamená, já jsem to vnímal, vím, že to bylo v tu chvíli, to stěhování z Herngase byl poměrně bolestný zásah a i mnozí krajani to vnímali logicky velmi negativně. Já jsem se snažil od začátku to vnímat pozitivně v tom smyslu, že jedna etapa úspěšná skončila a my startujeme novou etapu a ta nová etapa bude mít nové parametry a trochu jiné parametry, než to bylo předtím. To vlastní stěhování bylo poměrně náročné a tady je potřeba říci, že vlastně vyjádřit velké díky rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou a konkrétně panu provinciálovi Marku Pučalíkovi, protože ty prostory, ve kterých teďka sedíme, a které jsme převzali od nich. Máme zde nájem, je to nájem komerční, ale na té spodní hranici vídeňské, takže pro nás skutečně únosný. Ty prostory jsou krásně zrekonstruované a podle mě nám velmi dobře vyhovují z hlediska toho, co v tuto chvíli potřebujeme. To znamená, jsou to velmi dobré kancelářské prostory, je tady hezký prostor i jako meeting point na setkávání, na různé diskuze a tak dále. Můžeme tady pořádat jazykové kurzy, což děláme rádi a myslím, že velmi úspěšně k tomu se ještě dostaneme. Pravda, akustika, tu by bylo potřeba vylepšit, na to se chystáme, ale jinak si myslím, že ten prostor nám v tuto chvíli velmi vyhovuje. Takže pojďme považovat tu etapu Herngase za etapu velmi úspěšnou a dívejme se teďka, jak se bude dál vlastně rozvíjet České centrum v těch prostorách, kde už nepořádá ty akce vlastní v těch prostorách, ale právě jenom a jenom s partnery. Jsou výjimky. Jsou výjimky. Jedna z těch výjimek je to, že my vždycky v těchto prostorách našich na začátku září děláme takové sezónní RFNUNG, takové otevření sezóny a to vždycky ve spolupráci vlastně s Kremží, s našimi partnery v Kremži, kteří tam zvou české literáty na rezidence a tentokrát tady přivítáme 9. září. 18 hodin ilustrátorku a spisovatelku Lucii Lomovou na vlastně takové posezení. Takže se sklenkou vína rádi přivítáme všechny návštěvníky a společně tady vlastně jako otevřeme tu sezónu Českého centra další. Pak už ale všechno, co se bude odehrávat mimo to České centrum, tak jako se to děje v těch posledních dvou letech. A ještě to má jednu výjimku a to je fotovín. Fotovín je skutečně jedinečná záležitost a nám se podařilo loni, myslím, že velmi takový jako jedinečný programový zářez, protože jsme se rozhodli, že v těchto prostorách uděláme pop-up výstavu Marie Tomanové, české fotografky, protože v době, kdy je fotovín, tak vy nemáte šanci sehnat externí galerii, protože všechny ty galerie jsou plné těch fotografií. To je asi 100 vlastně galerijních, nebo ještě víc galerijních prostorů ve Vídni, které jsou nabité, takže vy nemáte šanci vlastně najít partnera, protože ty partneři sami vystavují ty svoje věci. Takže jsme se rozhodli, že pro tuto příležitost se staneme my vlastně tímto galerií a tento prostor se stal tou galerií a my pro rok 2027 v tom chceme pokračovat a budeme zase tady na Fotovín 27 dělat výstavu české fotografie. My jsme měli to obrovské štěstí, že ta jedna fotografie Marie Tomanové se vlastně stala layoutem celého toho ročníku Fotovín, takže jsme tím získali vlastně velkou propagaci nejenom této výstavy, ale vůbec toho českého fotografického umění. Takže to je ta jediná výjimka, ale jinak partnerství, partnerství a partnerství.
0: Právě spolupráce s místními institucemi otevírá české kultuře dveře k novému publiku. A nejde přitom jen o Vídeň. České centrum se snaží postupně rozšiřovat své aktivity i mimo hlavní město.
1: Já bych teďka trošku chtěl revidovat, co jsem říkal, aby to nevypadalo, že jako vše, co se odehrávalo, předtím se odehrávalo v Herrengasse a nebyly tam ty partnerské spojení. Byly. My v podstatě navazujeme a já navazuju na aktivity mých předchůdců Martina Krafla, Táně Langáškové a Mojmíra Jeřábka, který všichni samozřejmě kromě toho, že pracovali v Herrengasse, tak rozvíjeli i ty partnerské kontakty. Takže my to síťování dále jenom rozvíjíme, my vlastně navazujeme nová partnerství, utužujeme ta partnerství, která už existovala. A troufám si tvrdit, že dneska jsme už velmi dobře zasíťováni do té kulturní infrastruktury Vídně a slušně i v jednotlivých spolkových zemích. Tam možná malá poznámka, Vídeň má tak silnou přitažlivost a má takovou, ona má tendenci vás prostě požrat. A my se musíme hodně snažit, abychom si nechali nějakou energii a čas na to taky, abychom pronikali do těch spolkových zemí, což se nám, si myslím, v poslední době docela daří a je to pro nás důležité, abychom nebyli jenom, jak se říká, pragocentrický, tak v tomto případě vídeňskocentrický, to bychom nechtěli. Ten potenciál pro tu spolupráci vlastně je obrovský. Člověk v podstatě vidí, že ta kulturní spolupráce nemá žádné limity v podstatě, ale de facto má limit v kapacitě a v čase. Prostě nemáte tolik kapacity, nás je v podstatě 2,5 úvazku, aby člověk všechny příležitosti, které se nabízejí pro tu spolupráci, aby je využil. Nemluvím o penězích proto, protože sice peněz moc nemáme, ale pokud máte čas, tak můžete i sehnat peníze, takže to souvisí stejně s tím časem, takže jsme samozřejmě limitovaní těmi našimi kapacitami. Konkrétně, když bych se podíval zpátky do toho roku 2024 a podíval bych se vlastně na takový ty nejvýznamnější naše projekty, které jsme dělali, tak bych určitě asi zmínil to, že jsme, myslím, významně pronikli do artových kin vídeňských, ale i jiných víc než dřív. To znamená, ten český film se dostává i nejenom v tom krásném kinosále na ambasádě, ale dostává se i do těch prostorů toho vlastního města. Jsou tady takové hezké momenty, když jsme dělali třeba projekt Young Czech Piano Talent, jsme dělali s Komárkovou nadací, tak jsme ho prezentovali vlastně ve Staré radnici tady ve Vídni a to byl krásný zážitek. Účastníme se každý rok Open House Vín, pronikli jsme, když to tak trošku nadneseně říkám, i do Porgy a Bez, do tohoto legendárního jazzového klubu, kde měli třeba v tom roce 24 a 25 stadionu Purple in the Color, česko-rakouská jazzová skupina. Fotovín jsem už mluvil, podařilo se nám dostat na Steirische Herbst, což je skutečně velmi významná přehlídka v Grácu. A byl jsem rád také, že jsme vlastně začali spolupráci s Národním muzeem pražským, která potom vyvrcholila vlastně v tom letošním roce výstavou, velkou výstavou Františka Palackého, a ještě budeme té spolupráci dál pokračovat. Když mluvím o Národním muzeu, je to propojení s Vídeňskou univerzitou, které jsme prohloubili nad rámec vlastně těch bohemikálních studií, bohemistiky. Samozřejmě, že v roce 2025 ten projekt 250 let bohemistiky, to bylo celá jedinečná záležitost a myslím, že se nám podařilo s profesorem Neverklou, samozřejmě hlavně jeho zásluhou, skutečně ten fenomén té bohemistiky dostat i do toho prostředí, kam se normálně nedostane. A teď třeba myslím právě na akci, kterou jsme dělali ve Vín muzeu, kdy pan profesor Neverkla tam vedl rozhovor před vlastně 200 hlavým publikem s panem ředitelem Bunclem. Je to právě snaha tyto témata, která můžou působit marginálně nebo nejsou, jsou spíše minoritní, tak dostat blíž k tomu mainstreamovému publiku. A to myslím, že třeba zrovna je ten příklad té akce, kterou kulminoval 250 let bohemistiky a kterou jsme vlastně ukončili právě v tom Vín muzeu.

0: Posloucháte Rádio Burgenland a magazín Dráťák. Dnešním hostem je Ondřej Černý, ředitel Českého centra ve Vídni. Po hudební přestávce pokračujeme v našem rozhovoru. V následujících minutách bude vyprávět o konkrétních kulturních projektech, které podle něj ukazují, jak může spolupráce českých a rakouských institucí otevírat nové kontakty a příležitosti.
1: Velmi rád vzpomínám v roce 24 na adventní koncert, kdy jsme přivezli Kýnův dětský sbor, který byl v Karlskirche ten koncert, a vím, že pak jsem mluvil s několika odborníky a ty tak říkali jenom wow, že netušili, že vlastně ten Kýňák má takové parametry a že je skutečně na takové vysoké profesionální úrovni. Takže teďka jednáme zase dál, ale to je bych na dlouhou trať, o nějaké spolupráci třeba s Wiener Sängerknaben do budoucna, která by se mohla odehrát ve Vídni nebo v Praze. Mimochodem, všechny tyto spolupráce jsou důležité v tom, že oni se řetězí v okamžiku, kdy najedete spolupráci nějakou novou, tak se snažíte samozřejmě potom pokračovat dál v nějakých projektech podobného ražení, anebo se zase vygenerují z toho projektu nějaké další možné projekty. Velmi rád, a to už trošku jdu i směrem k těm krajanům, a k tomu se ještě dostaneme, vzpomínám na projekt, který jsme dělali s CzechCpat, s Matoušem Glancem a s Radio Prague International, a to byly podcasty mladých českých vědců, kteří působí v Rakousku, takže jsme se i vlastně dostali do toho digitálního prostoru a myslím si, že to bylo velmi úspěšné. Jedinečná výstava, teda Inkognita v roce 2025 v muzeum Liaunik, tam jsem se seznámil taky s panem Hlákem, což je kurátor Belvedéru, od té doby jsme v kontaktu a vymýšlíme vlastně, co bychom mohli společně udělat dál. To je to síťování, vy se vlastně síťujete přes tu spolupráci, přes tu práci. Dokud ještě byla Viena Contemporary, protože víme, že Viena Contemporary skončila, tak jsme tam se podíleli na prezentaci českých galerií v roce 25, a taky asi je potřeba zmínit Libuši Jarcoviákovou, když jsme mluvili o Marii Tomanové, významnou českou fotografku, kde jsme se vlastně podíleli na její tour po Rakousku a prezentaci její knihy a jejího filmu. Nechci mluvit moc dlouho, jenom ještě zmínil jednu věc, a to je Den Evropy. To je vlastně taková lidová slavnost, která se koná vždycky v květnu na Mariahilfstraße. Pro nás důležitá, dělám ji ve spolupráci s Českou ambasádou a s Czech Tourismem, protože my se tam dostaneme skutečně k tomu, bych řekl, normálnímu publiku úplně a máme šanci ho tam nějakým způsobem oslovit. Loni jsme tam dělali nějaký swing, tam swingovali nějaká mladá česká skupina. Letos jsme tam vlastně ukázali jedinečné mladé české majoretky a myslím, že jsme tím vzbudili jako velký zájem. Takže se snažíme vystřelovat i jako mimo rámec těch jenom takových těch odborných a kulturních akcí. To se nám, myslím, daří. Letošní rok jsme zahájili takovou akcí, na které možná chci ilustrovat, jak ta kulturní diplomacie funguje. V Musikvereinu byl v lednu koncert Moravské filharmonie z Olomouce, kdy tam byl jako hlavní host Jan Schulmeister, což je neobyčejně nadějeplný mladý český klavírista. Mimochodem právě z té líhně té Komárkovy nadace, kterou jsme prezentovali zase rok předtím. Celé toto vlastně vzniklo tak, že někdy předtím se Olomouc prezentovala na ambasádě v rámci svatováclavského posvícení. Olomoučáci přijeli, mají neobyčejně aktivní a pozitivní ten kulturní management a tu prezentaci svojí v zahraničí. Tam jsme se seznámili, já jsem je seznámil s Petrem Puškášem, který má tady hudební agenturu, on potom náhodou někde na YouTube si pustil Schulmeistera a tak se to tak dalo dohromady, až jednoho dne vlastně se podařilo Puškášovi získat pro tu spolupráci agenturu Genes a vygenerovala se vlastně z toho tento jedinečný koncert Musikvereinu. Ty věci často vznikají prostě náhodou, jenom je to o tom, aby člověk byl neustále ve střehu, byl připravený a snažil se ty příležitosti v okamžiku, kdy se objeví, tak je identifikovat a chytit za pačesy. tom letošním roce jsme velmi, bych řekl, pozitivně uchváceni projektem Czechia 2026, protože Česko je na frankfurtském veletrhu, který bude teď v Brzku jižním partnerskou zemí, a samozřejmě to má i ozvuky v Rakousku, a my pořádáme s Literaturhausem velký literární festival český na podzim, ale začali jsme vlastně s tím projektem Czechia už na začátku roku a děláme to celé ve spolupráci s Českým literárním centrem, které šéfuje Martin Krafl, který velmi dobře zná to vídeňské prostředí, takže nám strašně pomáhá vlastně i v té kontaktáži a daří se nám se dostat i vlastně mimo Vídeň ten projekt, který bude tady v Literaturhausu, ta čtení a ty besedy s českými spisovateli a spisovatelkami, tak se potom přesune do takového projektu Literatur Šif.
0: Vedle dlouhodobějších spoluprací se ale v Českém centru samozřejmě odehrává i řada aktuálních projektů. Jeden z nich právě teď ve Vídni přitahuje pozornost a Ondřej Černý o něm mluví s velkým nadšením.
1: Aktuálně v tuto chvíli běží výstava Neznámé Čechy v Ringturmu, což je projekt, který je kurátorovaný Adolfem Štillerem, se kterým jsem se teďka seznámil, už vymýšlíme vlastně nějakou další spolupráci pro příští leta, ale chtěl bych tady zdůraznit jednu věc, že on tam odvádí neuvěřitelnou práci, protože on už v podstatě 20 let v tom Ringturmu s podporou, a to je potřeba zdůraznit, Vienna Insurance Group, prezentuje celý ten středoevropský prostor, především z pohledu architektonického, ale i těch kulturně historických vazeb. A ty výstavy jsou vždycky doprovázeny krásným katalogem, který vzniká. Takže to má velmi silnou stopu, která zůstává. Dneska on má už řadu asi 20 katalogů, nebo možná ještě více katalogů, které mapují ten prostor, a to nejenom Česko, ale i Maďarsko, ale i Balkán částečně a tak dále. To znamená s takovým tím pohledem vlastně na to prostředí i té bývalé rakousko-uherské monarchie. Je to úžasná práce, která myslím si, že není úplně doceněná i v tomto smyslu. Mimochodem ten katalog je dvojazyčný, německo-český, a tu českou verzi vytvářela pro Adolfa Štillera moje kolegyně Tereza Klauber, která to překládala. Takže tam jsou i tyto vazby a já jsem byl moc rád na té vernisáži, bylo asi 100 lidí, byla neobyčejně silně zastoupena, přijel starosta z Českého Krumlova, bylo vidět, že má velký rezondé tedy v tom vídeňském prostředí a skutečně se mu podařilo objevit ty neznámé kouty Česka, které ani my Češi často neznáme, natož pak Vídeňáci. A on to dělá skutečně tak, že on objíždí se svým kolegou, vlastně najede tisíce kilometrů, objíždí všechny ty věci a nafotí je a vlastně je dokumentuje na místě. To znamená, není tam žádná sekundární práce, je to skutečně v podstatě charakter primárního výzkumu. Takže klobouk dolů.
0: Když mluví o práci Českého centra ve Vídni, vrací se jeho ředitel také k lidem, kteří pomáhají české kultuře nacházet cestu do rakouského prostředí. Právě krajanská komunita podle něj v tomto směru hraje důležitou roli.
1: Vídeň je prostě jedinečná. Já myslím si, že já jsem si nedělal statistiku, ale mám pocit, že vedle Chicaga je tady asi největší krajanská komunita ve Vídni vůbec na světě. Myslím si, že po těch dvou letech už trošku jsem schopnej to reflektovat, nazřít a vnímám ten krajanský fenomén v tomto smyslu strašně pozitivně. Krajani jsou jednoznačně strašně silnými multiplikátory českých témat, té české podpory toho českého fenoménu. My bez nich mnohdy bychom se nedostali těm rakouským partnerům, protože oni jsou zasíťovaní, fungují vlastně uvnitř toho rakouského prostředí a právě tam vlastně přináší ty česká témata. Takže i když, a to je potřeba zdůraznit, České centrum primárně není zaměřené na krajany, je zaměřené na rakouské publikum, my všechny akce, které děláme, musí být striktně v němčině. Na rozdíl od ambasády, která vlastně má ve svém portfoliu starost o krajany, tak pro nás jsou krajani vlastně, se snažíme s nimi spolupracovat právě v tomto momentu, kdy vstupujeme do toho rakouského prostředí, kdy nám vlastně s tím pomáhají. Jsou to propojovatelé a ta jejich znalost, jak jsem říkal, toho prostředí pro nás klíčová. Nechci tady, a přece jenom pár men zmíním, Mojmír Stránský, který prostě zná Univerzitu Vídeňskou jak své boty a i její často velmi zapeklité mechanismy administrativní nám strašně pomáhá. S Vzpomeňme si na Zuzanu Brixiusovou, což je skutečně člověk, který má skvělý kulturní přehled v té oblasti česko-rakouské a výborné vztahy. Je to Mirka Snáč, je to paní Básler a je to mnoho dalších, se kterými velmi rádi spolupracujeme a myslím, že se nám ta spolupráce daří. Když jsem u paní Báslera kulturního klubu, tak možná jenom malý pohled na filmové pondělky, což je ten tradiční formát, který už leta se odehrává v tom úžasném kinosále na České ambasádě. Mimochodem všichni, kdo přijdou poprvé do toho kinosálu, tak úplně žasnou, jakou to má atmosféru krásnou. Tak myslím, že se nám vlastně podařilo společnýma silama, ale je to asi tohleto naše zásluha, že jsme vlastně do toho krajanského prostředí přivedli ty Rakušáky. Takže dneska vlastně na tu ambasádu, na ty filmové pondělky, si troufám říct, že někdy to je i jako 50-50 toho českého a rakouského publika a tam vlastně se jako potkáváme a to si myslím, že je přesně cíl té naší spolupráce. Je tady jeden negativní moment a já ho musím zmínit, protože ho považuji za velký problém a to je nefunkčnost rakouské české společnosti. Rakousko-česká společnost byla založena v roce 1994, je spojená vlastně s jménama Helmuta Cilka, Eduarda Haranta. Jejím šéfem je pan bývalý starosta Heupl a až do té doby, dokud on byl starostou toho roku asi 2018, tak to byla funkční společnost, která měla velmi významnou roli a strašně pomáhala tomu propojení, protože tam se scházeli i biznismeni, dokázali generovat finanční prostředky na akce, měli velký společenský dosah a tak dále a v tuto chvíli je prostě mrtvá. A nám je to velmi líto a pevně doufáme a věříme, že se zase oživí a že vlastně budeme mít partnera, silného partnera, který má i silné společenské renomé, protože ona ho měla vždycky velmi silné, tato společnost, se kterým bychom mohli do budoucna pracovat.
0: Česko a Rakousko ale nespojují jen současné kulturní projekty. Za nimi je mnohem delší společný příběh, který je ve Vídni stále patrný. A právě k této historické blízkosti se Ondřej Černý v závěru rozhovoru vrací.
1: Zažrala se do mě. A uvědomil jsem si a každý den si uvědomuju, jak jsme propojeni pupeční šňůrou společné minulosti.
0: Dnes jste poslouchali rozhovor s Ondřejem Černým, ředitelem Českého centra ve Vídni. Mluvili jsme o jeho působení v čele centra, o změně jeho fungování, spolupráci s rakouskými institucemi i o tom, jak se česká kultura dostává k publiku ve Vídni i mimo ní. Došlo také na krajanskou komunitu a na vztahy, které propojují české a rakouské prostředí. Pokud se k nám budete chtít přidat i příští pondělí, čeká vás další vydání Dráťáku. Naladit si ho můžete od 21. hodiny a 10. minuty tu na rádiu Burgenland. Dnešní pořad i starší vydání najdete také na webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a v dalších podcastových aplikacích. A teď už vám přeji příjemný zbytek večera. U mikrofonu byla Pavla Rašnerová. Brzy zase naslyšenou.